0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes kosmickou detektivku. Naše mléčná dráha možná před miliardami let spolkla menší galaxii a astronomové jí dali jméno Loki. Jak uvádí portál space.com, mezinárodní tým vedený Federikem Sestitem z Univerzity v Hertfordshiru našel 20 hvězd, které k sobě podezřele patří. Jsou staré, chudé na kovy a obíhají zvláštně blízko galaktického disku, kde obvykle krouží mladší a kovově bohatší kolegové. Něco jako důchodci na školním výletě. Vědci poprvé spojili přesné dráhy s chemickým otiskem hvězd,

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Multitalent a dvojnásobná nominantka na Grammy Patrice Russian přidává 21. května 1984 další úspěšné soulové album do svého portfolia. Opět je autorkou všech svých skladeb a přidala i nové mašinky.
2: Although I programmed the drums, synthesized bass also play. You know, regular electric bass and guitar.
1: Nahrávání desky Now také zabíralo hodně času. Zaznamenání jedné skladby totiž průměrně trvalo 14 hodin. Přitom za tento čas by někteří zvládli sfouknout celé album.
2: Well, on this album I did a lot of the music myself. I played multiple instruments in

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: z Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Prime Video dnes nasazuje Spider Noir s Nicolasem Cagem. Netflix doručil portrét Rebela v dokumentu Untold UK Vinnie Jones a druhou řadu krimi thrilleru Příručka k vraždě prohodné holky. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Každý den nové filmové trháky sledujte s námi premiéry v Půlnoci v Hollywoodu.

0: Celoživotní fanda komiksů, který si mimochodem změnil příjmení z Coppola na Cage právě podle Marvelova Luka Cage, se vrací do role Pavouka. Tentokrát už ne jako hlas animáku ze Spider-Verse, ale v živé akci a ve své první hlavní televizní roli vůbec. Cage hraje Bena Rileyho, stárnoucího a životem odlučeného soukromého detektiva z New Yorku 30. let, který před lety pověsil masku na hřebík a teď ho nový případ donutí ji nasadit znovu. Po jeho boku se v osmidílné sérii představí velká jména, Brendan Gleeson jako záporák Silverman, Jack Huston jako Flint Marko a Lamont Morris jako novinář Robbie Robertson. Seriál se svou ústřední myšlenkou staví na elegantní inverzi slavného Spider-Manova mota, zatímco Peter Parker slyšel od strýce Bena s velkou mocí přichází velká odpovědnost, moto Spider Noir zní, s nulovou mocí nepřichází žádná odpovědnost. No a Ben Reilly by asi s tím souhlasil, alespoň do chvíle, než ho případ přinutí znovu obléknout kostým. Celý seriál si budete moci pustit ve dvou různých verzích, buď v plnobarevné podobě pod názvem True Hue Full Color, nebo v černobílé verzi Authentic Black and White. Natáčelo se totiž speciálními kamerami a filtry, aby výsledek opravdu připomínal klasické noirové filmy ze 30. a 40. let s dramatickými stíny a celou tou atmosférou. Takže pokud je to noir, tak pěkně noir. Barevná verze je pro děcka. Spider Noir, osmidílný seriál v černobílé i barevné verzi, najdete ode dneška na Prime Video. You've been in a hole ever since Ruby died.
1: We're chasing ghosts.
2: Maybe we can be alone together.
3: This is your chance to put that shovel down.
4: So what are you waiting for?
5: Let the best man live.
6: This is how it ends.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Rádio šlape na plyn a jede vstříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Listen up. We ain't here to play games. If you want normal...
1: Jog on.
0: Any mug can do sport, but we do things differently here. At Netflix, we're looking for proper characters.
2: Action! Na Netflixu přibyl nový britský sportovní dokument s názvem Untold UK Vinnie Jones. Oblíbená americká antologická dokumentární série Untold se vydala na britské fotbalové hřiště a rovnou sáhla po jedné z nejbarvitějších postav anglického fotbalu. Vinnie Jones, muž jehož jméno bylo synonymem pro tvrdost v dobách slavného Crazy Gangu z Wimbledonu, vypráví v přímém přenosu vlastní příběh. Od stavebních lešení přes triumf FA Cupu na Wembley až po hollywoodské kopce. A nechybí ani kapitola z roku 92, kdy kontroverzní video o jeho brutálních tréninkových metodách rozpoutalo mediální bouři, která málem pokřbila jeho kariéru právě ve chvíli, kdy se rodila nová Premier League. Untold UK Vinnie Jones. Dokumentární portrét Vinnieho Jonese bez příkras, bez servítek a se vší tou fotbalovou špínou i slávou najdete nyní na Netflixu.
0: How are we looking?
3: Do you want the bad news? What a bad news.
0: Come and have a look at Istanbul, Joe.
4: Whoa, whoa, whoa, whoa. Can we just pause it there for a second? We need more spaghetti in those legs.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Professor Kilton is trying to move on, to close this dark chapter.
1: I'm ready for this to be over. No more murder.
2: Wait. Hey, Sarge.
3: Na Netflixu startuje druhá řada britského mysteriózního traileru Příručka k vraždě pro hodné holky. Potom, co Pip úspěšně rozlouskla případ vraždy Andy Bell, si slíbila jedno, žádné další vyšetřování. Jenže sliby se v malém anglickém městečku těžko dodržují. Když záhadně zmizí Jamie, bratr Connora, Pip zjistí, že klid je pro ní luxusem, který si prostě nemůže dovolit. A jak se blíží soud s Maxem Hastingsem, napětí jen roste. Hlavní roli opět stvárňuje Emma Myers a seriál vychází z knižní série britské autorky Holly Jackson. Druhá série přináší nový případ, nové tajemství a stejně tak nečekaná odhalení. Příručka k vraždě pro hodné holky, druhá série, je nyní k dispozici na Netflixu.
2: Hey!
0: What's going on?
2: It's my brother. Jamie's missing.
0: Welcome to season 2 of A Good Girl's Guide to Murder. The disappearance of Jamie Reynolds. Jamie's given evidence in Max's trial. And then he goes missing 2 days before the trial starts. Well, this has to be connected somehow.
4: Trpíte depresí?

Než ve čtvrtek dorazí do kin nové Posily, pojďme si zrekapitulovat, co se na velkém plátně sešlo v posledních dvou týdnech za zajímavosti. Pro milovníky hvězdných válek to je Mandalorian a Grogu, Pedro Pascal a jeho zelená superstar konečně míří z televize na velké plátno. Fanfáry jsou na místě. John Favreau a Dave Filoni vrací lovce odměn Dina Djarina do srdce hvězdných válek, tentokrát se 134 minutami prostoru pro pořádný epický výlet galaxií. A Martin Scorsese v obsazení, to se tak často nevidí, nebo v tom případě spíš neslyší. Kdo hledá napětí spíše pozemského rázu, může zkusit Horor pasažér od Andrého Overdála. Mladý pár na karavanovém výletu se zastaví u havárie a od té chvíle se jim lepí na paty něco zlověstného, čemu legendy říkají pasažér. Klasická hororová situace a Overdál ví, jak ji pěkně utáhnout. Z festivalového konce spektra je to islandský snímek, co nám zbylo z lásky od Hlynura Palmasona. Rodinná freska natáčená 8 let s něčím zvláštním a nepopsatelným k tomu. Z dokumentů stojí za pozornost slovenský snímek Hranice věrnosti Diany Fabiánové. Intimní sonda do otevřeného vztahu. Odvážně osobní. A na závěr pro vaše píďata do kin se vrátil Shrek v rámci 25. výročí, takže je to legitimní výlet do nostalgie zelené pohádky pro rodiče i pro děti. Máte v nabídce i dánský animák Lumpík Špuntík o nezbedném trolovi z Bornholdu a francouzskou malou Amélie nominovanou na Oscara. Poetické okno do dětské fantazie. Tak to byl výčet nejzajímavějších novinek v kinech. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Premiérový čtvrtek přinese hned dva americké horory nebo novou svírákovou komedii. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a nezapomeňte poslouchat i zítra, ať víte, na co vyrazit. Jsme rádi, že je Zun Radio vaším každodenním přítelem v doslechu. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Když víš, co máš dělat, ať to má.

0: každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

co? Dobrý? Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
0: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint detection, log management,
2: recovery plan.
0: Endpoint detection,
2: multifaktor,
0: penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2

0: www.centro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
2: Positions!
3: Okay, and action.
4: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
5: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. V kinech se připravte na klaustrofobní horor Backrooms, novou svěrákovou komedii 5/6 a severomakedonskou krimi komedii Mladí v průseru. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I found something. In the store.
1: Okay. What did you find?
0: The place.
2: Kinech vás nově čeká horor Backrooms. Režie se zhostil teprve 20-letý Kane Parsons, který si internetový svět podmanil svou virální YouTube sérií s více než 190 miliony zhlédnutími. A teď přináší svůj děsivý vesmír na velké plátno v produkci studia A24. Příběh sleduje terapeutku, kterou stvárnila norská Oscarová hvězda Renate Reinsve, která pátrá po svém zmizelém pacientovi, jenž se propadl do podivné dimenze ukryté za tajemnými dveřmi ve sklepě obchodu s nábytkem. Po jeho stopách vstupuje do nekonečného labyrintu prázdných, žlutě osvětlených chodeb a kanceláří, kde čas ani prostor nefungují podle pravidel, která známe. Po boku Reinsve hraje Oscarový nominant Chiwetel Ejiofor. První reakce kritiků jsou velmi silné. Film chválí za mistrnou klaustrofobní atmosféru a výkony obou hlavních herců. Jeden z recenzentů ho označil za jedinečný a originální horor, který vás znepokojí a vtáhne hlouběji do své éterické noční můry. Backrooms, horor z produkce A24, najdete nyní v českých kinech díky Vertical Entertainment.
0: I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
4: Já bych chtěl chodit zase.
5: Nechceš, abych spal u tebe?
6: Proč jim nedáváte nějaký povzbuzovadla?
7: Moje řeč.
8: Action! Do českých kin míří také nová česká komedie Pět švestek od režiséra Jana Svěráka. Věra žije sama a začíná se ohlížet za dobou, kdy byla opravdu šťastná. Za společnými dovolenými u moře a s přáteli. Jenže ze staré party zbyly jen trosky. Přesto se rozhodne ještě jednou všechny dát dohromady a vyplout na otevřené moře vstřít idylickým zátokám a západům slunce. Největší překážkou ale nakonec nebudou staré křivdy ani rozbouřené vlny, ale vlastní děti, které tenhle bláznivý výlet rodičů vůbec nechápou. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Jan Vlasák nebo Dana Syslová. Komedii Pět švestek najdete nyní v českých kinech v distribuci Bioskop.
9: Co kdyby jsme se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
10: Ať jsi šťastná, mami.
9: Už jsem tam, hele!
11: Rychle pivo na sůl.
9: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
12: Volej, že se máme vrátit.
11: Lucí pobyt u moře vysloveně prospívá, tak ať si vyserou oko.

0: Hollander a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Hollandre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Koliko pare barama?
1: 250.000 evra, ba Matea. I barem 4, da ne spuštam od 4.
0: Zašto da barem ja sam od 4.000 evra?
1: Pošto toliko mu dužam na ljud, toliko mi vredi života.
2: Do českých kin vstupuje severomakedonská akční komedie s názvem Mladí v průseru. Režisér Dimitar Orovčanec vypráví příběh dospívající baletky, která si při zkoušce na labutí jezero splete telefon s mobilem kolegyně, která shodou okolností pracuje pro obchodníky s bílým masem. Z toho jednoduše nešťastného omylu se během chvíle vyklube průnik do ilegálního nevěstince, kompromitující videopolitika a gang lichvářů, a to všechno najednou. Hrdinové mají v rukou víc, než si mysleli, a jejich naivní nápad na vydírání rychle zatáhne do křížové palby hned několika velmi nebezpečných hráčů. Mladé v průseru přináší do vybraných kin Balkan Film.
3: Съвремен не игра се вика Люд прашуе, мачки на граджу. Първо прашуе, защо бегаш?
4: Зими брат, мислех, че ме тепаш.
3: Погрешен
5: отговор. Каждый е в нечем добрый. Вы, например, Máte vkus.

Nás čeká ještě přehled všech novinek, které dnes vstupují do kin. Americká produkce nabízí hned dva horory. Backrooms od Kejna Parsonse, mladého filmaře, jehož původní YouTube video o záhadném prostoru bez stropů a bez východů se stalo internetovým fenoménem. Teď to celé přetavil do celovečerního filmu s pořádně silným obsazením Renate Reinsve a Chiwetel Ejiofor. Příběh ženy, která pátrá po zmizelé osobě a skončí v klaustrofobickém labirintu mimo běžnou realitu, bez času, bez pravidel, bez úniku. Horor číslo 2 se jmenuje Posedlost a je to trochu jiné kouzlení. Doslova, mladík Bear si v pochybném vetešnictví pořídí hračku na přání a poprosí, aby ho jeho kolegyně Nikki milovala. Přání se splní, jenže s takovým zápalem, že z toho jde mráz po zádech. A zbavit se pak takového kouzla to není právě jednoduché. Místo romantické komedie hororové rozuzlení. Z domácí produkce dorazily do kin rovnou dvě novinky Bastardi, kde Majer pokračuje v partě nezdárných žáků, kteří tentokrát vyrazí hledat svého učitele Majera, uvízlého v rukou nájemného vraha. Road movie plná průšvihů a policie. A pak je tu Jan Svěrák s komedií Pět švestek. Oldřich Kaiser, Petr Kostka a parta starých přátel se vydávají na plavbu po moři. Idylické zátoky, západy slunce a děti, které jim v tom chtějí zabránit. Ze severní Makedonie přichází krimikomedie Mladí v průseru, baletka si splete telefon s nesprávnou osobou a pak se jí spolu s přítelem snaží získat zpátky z nelegálního nevěstince. Přičemž drží v ruce video, po kterém touží skorumpovaná policie, pasák i gang lichvářů. Od pátku se přidává v kinech i komediální klasika Tankový prapor z roku 91 podle Škvoreckého. Rotný Smiřický, Vojenská blbost a Nezaměnitelný Miroslav Donutil, prostě klasika. Pro vaše miniatury je v kinech animovaná novinka Mrzutá rybka. Sledujeme podmořského pana rybu, jemuž malá Pip převrátí život na ruby a oba se vydají hledat zázračnou rybku, která plní přání. Tak to byly dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.kufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek v kinech a především, že jste si naladili Zun Rádio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
10: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
11: Zun.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme kosmickou otázku a la slepice nebo vejce. Co bylo dřív, galaxie nebo černá díra? Po desetiletí vědci mysleli, že nejprve vznikne galaxie, v ní hvězdy, ty skolabují a teprve potom se zrodí černá díra, která se potom pochutnává na všem kolem. Jenže vesmírný teleskop James Webb tuhle teorii pěkně rozházel. Jak uvádí NASA, Webb objevil černou díru, která vznikla dřív než její vlastní galaxie. Ano, slyšíte správně, díra předběhla hostitele. Představte si dům, kde sklep existoval ještě před základy. Astronomicky řečeno, znamená to, že některé černé díry možná nejsou produktem galaxií, ale jejich architekty, gravitační kotvy, kolem kterých se hmota teprve začala scházet. A já si tady nahoře říkám, že vesmír má pořád lepší zápletky než většina seriálů. Tak ať vám zítra svítí hvězdy a černé díry zůstanou v bezpečné vzdálenosti. Mějte se pozemsky.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.

0: softwarech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My se potkáváme s poměrně novým producentem. Jeff Lorber má zavedenou kariéru coby klávesák na poli jazzu, ale na konci května 82 přichází s debutovou solovou deskou It's a Fact.
2: When I moved to Portland, Oregon, that's when I really started to get influenced by a kind of West Coast type of funk that was typified by Earth, Wind & Fire and Tower Power and that, those kind of rhythms.
1: Osvěžující fúze funku a jazzu se mu rozhodně zadařila a s podporou skvělých muzikantských špiček jako Tom Brownie nebo Kenny G se dostane album It's a Fact do žebříčků R&B a billboardové dvoustovky.
2: There's all these good musicians, there's all these places to play and nobody's really taking advantage of it. So that's when I came up with the idea of doing the Jeff Lorber fusion and, you know, did my first demos.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu 700 milionů let za velký cesk, kde James Webb kosmický teleskop našel něco, co astrofyzikům pořádně zamotalo hlavu. Jak popisuje portál Universe Today, jde o objekt s názvem Abel 2044 USO1, takzvanou malou rudou tečku. A uvnitř? Supermasivní černá díra o hmotnosti 50 milionů sluncí. To samo o sobě by stačilo, jenže tahle obluda tvoří 2/3 hmoty celé soustavy. Jinými slovy, černá díra je tu dřív než její galaxie. Představte si dům, který si postavil sklep dřív než zdi. Vědci z Cambridge proměřili rotaci plynu podle Keplerových zákonů a potvrdili, že většina hmoty sedí přesně uprostřed. Plyn je navíc skoro čistý vodík a helium. Žádné hvězdy, žádné kovy. Teorie pradávných černých děr právě dostala silný argument.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISMA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This is a power play.

0: Těmito slovy mi moje máma každé ráno připomínala, že Ameriku už objevili. A že snění má k realitě daleko.
1: Po festivalovém kolečku vstupuje do evropských kin oceňovaný francouzsko-americký indie snímek Arizona Dream od srbského režiséra Emira Kusturici.
0: Pamatuju si, jak můj táta jednou řekl, chceš-li poznat něčí duši, musíš ho požádat o nahlédnutí do jeho snů. To tě naučí mít slitování pro ty, kteří jsou na tom ještě hůř než ty.
1: Poslušné dávce alkoholu se probouzí Axel na svatbě svého strýce, kam ho jeho bratranec unesl, a v Arizoně se začnou dít neuvěřitelné, absurdní a kouzelné věci. A především plnit sny.
0: Dobrý den.
2: Axel, buď sexy.
0: Dobrý den.
2: Naš půl víc rty. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Ne.
1: I když se jedná o nezávislý film, Kusturicovi kývli na účinkování velké hvězdy. Johnny Depp v ústřední roli, americká ikona stand-upu Jerry Lewis, Faye Dunaway nebo Lily Taylor, a ve snímku se i krátce objeví česká modelka Pavlína Pořízková.
2: Víc ty rty, vždyť víš, dobrý den. Dobrý den.
3: Jsem skvělá ženská, s velkýma skvělýma prsama. Řekni to sexy.
0: Dobrý den.
3: Ne, Axel, prsa, prsa.
0: Dobrý den.
1: Přestože má Arizona Dream tak okouzlující obsazení, publikum k sobě příliš nepřitáhne a v Americe, kde bude mít premiéru až za rok, zcela propadne. Kritici jsou ale z režisérova magického realismu nadšení, jak oslnivý, odvážný kousek tragikomické Ameriky představil výrazný evropský filmař Emir Kusturica.
0: Kdyby žil Kolumbus, myslím si, že by si nemyslel, že jsem blázen, když se snažím postavit lítací stroj, protože dějiny to jsou samé sny. Žádná pravidla nebo knihy, prostě to tu je a čeká, až to někdo objeví. Jako když Kolumbus objevil Ameriku. Když se jednou ocitnete v bouři, nemůžete se vrátit.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás čerstvé zprávy přímo z Mezinárodní vesmírné stanice. Dva ruští kosmonauti, Sergej Kucverčkov a Sergej Mikajev, strávili venku ve váku 6 hodin a 5 minut. A nebyla to procházka po vesmíru, městemi. Jak popsal portál space.com, namontovali na modul Zvezda nový sluneční dalekohled Solnce Teragerc, který bude až do roku 2028 pozorovat silné sluneční erupce a zpřesňovat předpovědní modely. Pak se svezli na evropském robotickém rameni a sbírali kazetu s ultračistými polovodičovými filmy z experimentu Ekran M. Při práci jim uletěly kleště. No, kleště navíc na oběžné dráze. Vítejte v klubu kosmického smetí. Také prohlédli neotevřenou anténu nákladní lodi Progress a zachránili vzorky bakterií a semen z experimentu Biorisk. Tak ať vám hvězdy svítí, i když zrovna nesvítí slunce. Mějte se pozemsky!
3: Powerplay.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: I'm a DJ. I'm a DJ.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
2: A

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Anapolis. Pětkrát útočná ponorka. Dvakrát boom. Jednou jak jsou. Od okna. Rok na Harvardu.
2: 12. května 1995 vstupuje do kin akční thriller Krvavý příliv, odehrávající se na palubě americké jaderné ponorky během fiktivní krize v postsovětském Rusku. Režie se ujal Tony Scott a v hlavních rolích uvidíme dvě výrazné herecké osobnosti, Denzla Washingtona a Gena Hackmana, které si půjdou po krku v nejtemnějších hlubinách oceánu.
1: Pánové, po chvilce odechu, v tom zase plaveme. Za starých dobrých časů studené války se Rusové museli ohlížet na svoje zájmy. Tenhle Radčenko hraje novou hru s novými pravidly. Znám hodně žvanilů, ale tenhle to nedělá kvůli popularitě. Hoří mu koudelů prdele a dochází mu asi trpělivost.
2: Ponorka USS Alabama dostává rozkaz k preventivnímu jadernému útoku. Jenže během příprav se ztratí spojení a dorazí neúplný druhý rozkaz, který může znamenat odvolání útoku. Kapitán Ramsey v podání Gena Hackmana chce útok provést. Výkonný důstojník Hunter, kterého hraje Denzel Washington, ale požaduje potvrzení rozkazu. Rozpory v rozhodování přerostou ve spouru, která může rozhodnout nejen o osudu posádky, ale i o osudu celého světa.
1: Vojáci, v Rusku je bordel. Práce pro nás. Takže vyplujeme z naší nejúčinnější zbraní, kterou máme.

0: Americké námořnictvo odmítlo na filmu spolupracovat. Nesouhlasilo s námětem, podle kterého může dojít ke konfliktu v řetězci velení při použití jaderných zbraní. Filmaři tak využili pomoc francouzského námořnictva a některé scény natočili na jejich ponorce a letadlové lodi. Režisér Tony Scott získal záběry skutečné USS Alabama díky tipu od civilního informátora, což bylo v rozporu s předpisy o pohybu vojenských plavidel. Šlo o záběr vyplutí ponorky z Pearl Harboru, který filmaři natočili ještě předtím, než se jich posádka všimla. Když to kapitán zjistil, ponorku předčasně ponořil a přesně na tento moment Tony Scott čekal.
1: Aby jsme si rozuměli, ty vaše pochybnosti mě nezajímají. Ano, řekl jsem vám, že tu nechci vlézt do prdelky. Ale svý námitky mi říkejte v ústraní. No a kdyby to nebylo možný, tak laskavě držte hůl. Je to jasný, veliteli?
2: Naprosto.
0: Do scénáře krvavého přílivu neoficiálně zasahoval i Quentin Tarantino. Jeho úprava dialogů, do kterých vkládal popkulturní odkazy, vyústila v markantní spor s Denzelem Washingtonem, který nebyl schopen zkousnout Tarantinův rasistický dialog. Až po letech se Denzel Tarantinovi omluví s tím, že zakopal válečnou sekeru.
2: V době, kdy jsme vyplouvali, ruská vojska se snažila oplíčit povstalce. Radčenko v zápětí pohrozil, že pokud na něj někdo zautočí, odpálí rakety na Spojené státy americké a na Japonsko. Naštěstí ruská vláda měla v ruce bezpečnostní kódy. Podle naší rozvědky byly tyto kódy právě prolomeny.
0: Snímek přinášející téma odpovědnosti ve vojenském velení, význam ověřování rozkazů a rizika lidského faktoru při rozhodování o jaderných zbraních bude označován za jeden z nejlepších válečných thrillerů 90. let a často srovnáván s klasikou Kaneova Vzpoura. Krvavý příliv se shledá jak s diváckým, tak kritickým úspěchem a vyslouží si také 3 nominace na Oscara za střih, zvuk a zvukové efekty.
3: Bravo, Echo, Echo, Charlie, Alfa, Tango, Alfa.
4: Zpráva je autentická.
3: Souhlasím.
4: Souhlasím.
5: Je autentická.
6: Pane, tady je váš klíč.
7: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: S4 stavební.
6: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
5: S4 stavební.
6: Více na www.s4stavební.cz.
7: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
8: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
7: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
8: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
7: Myslíte nějakou m***u?
8: No...
7: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
8: Cože?
7: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
7: A hlavně... Má okulink.
8: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
9: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
10: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
11: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
9: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
10: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
12: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady.

0: 45 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: poďme na klasiku rok 93. Freak Power. Disco, funky, jazzy, groovy. Oh yeah.
1: Ranní verze. Stop plesová ranní rozcvička.
2: Vstávat

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifactor.
0: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radio.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard.

0: www.vesmír.com, ta částice nesla 220 milionů miliard elektronvoltů. Pro představu, náš pozemský urychlovač LHC by musel mít obvod celé Země, aby něco takového dokázal vyrobit. Odkud ten kosmický střelec pochází? Vědci podezírají blazary. Galaktická jádra s hladovými černými dírami, jejichž výtrysky míří přímo na nás. Černá díra jako kosmické dělo a my jsme náhodou stáli v dráze. Tak až vám dnes večer projde tělem 100 bilionů neutrin, mávněte jim. Mějte se pozemsky.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře, jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
9: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
10: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
8: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
11: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
12: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
13: .cz. Dobrá doména.
14: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
13: Vkus.
14: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Alien frequency is open,
1: sir. I recruited the first women and minority astronauts for the space shuttle program. I really am proud of that. Because at that time, people were saying, it'll never happen.
2: Nichelle Nichols změnila americkou televizi 60. let a stal se z ní vzor. Hrála postavu inteligentní a krásné ženy Nyoty Uhuru v seriálu Star Trek a byla první černoškou, která se na obrazovce objevila ve velké a výrazné roli, nikoli služebné. Díky ní měly malé holčičky pocit, že mohou v životě dosáhnout čehokoliv. NASA později oslovila Nichelle Nichols, aby rekrutovala příslušníky menšin a ženy obecně pro vesmírnou agenturu.
3: Roger, roll, Endeavor.
1: Growing up, I always assumed I would go into space.
2: A mezi nimi byla i doktorka May Jamison, první žena tmavé pleti, která letěla do vesmíru.
4: I was very much a Star Trek fan, and I like to say that I watched in the 60s when it first came on. I was very much liked Lieutenant Uhura, and she was a very wonderful person for me.
2: Určitě si tehdy ani v nejbujnější fantazii nepředstavila, že se jednou sama stane součástí seriálu Star Trek.
5: She's only a lieutenant, but Transporter Officer Palmer has more space flight time than the entire crew of the Enterprise put together. In real life, Lieutenant Palmer is Dr. Mae Jemison, a mission specialist who spent 8 days in orbit aboard the space shuttle Endeavor.
2: 24. května 1993 se astronautka a doktorka Mae Jemison stává pro všechny diváky oblíbeného seriálu Star Trek členem posádky hvězdné lodě Enterprise. A kromě prvenství první ženy tmavé pleti ve vesmíru, je Mae také prvním skutečným kosmonautem, který si zahrál v ikonické sci-fi sáze Star Trek.
6: Phase distortion is dropping. The next transport window opens in 42 seconds.
7: How long will we have, Lieutenant?
6: 36 minutes, sir.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. V kinech se připravte na klaustrofobní horor Backrooms, novou svěrákovou komedii Pět šestek a severomakedonskou krimi komedii Mladí v průseru. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Jste naladěni na Zoom rádio a posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, svět filmových novinek a skvělé hudby.

0: I found something. In the store.
1: Okay. What did you find?
0: The place.
2: Skinech vás nově čeká horor Backrooms. Režie se zhostil teprve 20-letý Kane Parsons, který si internetový svět podmanil svou virální YouTube sérií s více než 190 miliony zhlédnutími. A teď přináší svůj děsivý vesmír na velké plátno v produkci studia A24. Příběh sleduje terapeutku, kterou stvárnila norská Oscarová hvězda Renate Reinsve, která pátrá po svém zmizelém pacientovi, jenž se propadl do podivné dimenze ukryté za tajemnými dveřmi ve sklepě obchodu s nábytkem. Po jeho stopách vstupuje do nekonečného labyrintu prázdných, žlutě osvětlených chodeb a kanceláří, kde čas ani prostor nefungují podle pravidel, která známe. Po boku Reinsve hraje Oscarový nominant Chiwetel Ejiofor. První reakce kritiků jsou velmi silné. Film chválí za mistrnou klaustrofobní atmosféru a výkony obou hlavních herců. Jeden z recenzentů ho označil za jedinečný a originální horor, který vás znepokojí a vtáhne hlouběji do své éterické noční můry. Backrooms, horor z produkce A24, najdete nyní v českých kinech díky Vertical Entertainment.
0: I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
3: I'm not saying I don't believe you.
0: Okay, I'm gonna come back here with proof.
4: All right, you feel me?
5: Yeah.
4: Follow my lead.
3: Clark, what is this?
4: It's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.

I wanna fuck.

0: nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Radio i vy. Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moniton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management,
3: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
2: Penetrační test, Log Management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.vyrendruj.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
1: Já bych chtěl chodit zase.
2: Nechceš, abych spal u tebe?
3: Proč jim nedáváte nějaký povzbuzovadla?
4: Moje řeč.
5: Do českých kin míří také nová česká komedie Pět švestek od režiséra Jana Svěráka. Věra žije sama a začíná se ohlížet za dobou, kdy byla opravdu šťastná. Za společnými dovolenými u moře a s přáteli. Jenže ze staré party zbyly jen trosky. Přesto se rozhodne ještě jednou všechny dát dohromady a vyplout na otevřené moře vstřít idylickým zátokám a západům slunce. Největší překážkou ale nakonec nebudou staré křivdy ani rozbouřené vlny, ale vlastní děti, které tenhle bláznivý výlet rodičů vůbec nechápou. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Jan Vlasák nebo Dana Syslová. Komedii Pět švestek najdete nyní v českých kinech v distribuci Bioskop.
6: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
7: Ať jsi šťastná, mami.
6: Už jsem tam, hele!
8: Rychle pivo na sůl.
6: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
9: Volej, že se máme vrátit.
8: Lucí pobyt u moře vysloveně prospívá, tak ať si vyserou oko.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: 2 týmy, 2 rivalové a 1 tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Колко пари барам?
1: 250 000 евра, бе, Матеа. И барам 4. Да не спущаме от 4.
0: Защо да бараме само 4 000
1: евра? Защо толкова му дужам на лют, толкова ми вреди живота.
2: Do českých kin vstupuje severomakedonská akční komedie s názvem Mladí v průseru. Režisér Dimitar Orovčanec vypráví příběh dospívající baletky, která si při zkoušce na Labutí jezero splete telefon s mobilem kolegyně, která shodou okolností pracuje pro obchodníky s bílým masem. Z toho jednoduše nešťastného omylu se během chvíle vyklube průnik do ilegálního nevěstince, kompromitující video politika a gang lichvářů, a to všechno najednou. Hrdinové mají v rukou víc, než si mysleli, a jejich naivní nápad na vydírání rychle zatáhne do křížové palby hned několika velmi nebezpečných hráčů. Mladé v průseru přináší do vybraných kin Balkan Film.
3: Сигнаме на игра, се вика Люд прашуе, мачки на граджу. Първо прашуе, защо бегаш?
4: Зими, брат, мислях, ке ме тепаш.
3: Погрешно!
5: Чотири důvody про DAB Digitální rádio.

Nás čeká ještě přehled všech novinek, které dnes vstupují do kin. Americká produkce nabízí hned dva horory. Backrooms od Kejna Parsonse, mladého filmaře, jehož původní YouTube video o záhadném prostoru bez stropů a bez východů se stalo internetovým fenoménem. Teď to celé přetavil do celovečerního filmu s pořádně silným obsazením Renate Reinzve a Chiwetel Ejiofor. Příběh ženy, která pátrá po zmizelé osobě a skončí v klaustrofobickém labirintu mimo běžnou realitu, bez času, bez pravidel, bez úniku. Horor číslo 2 se jmenuje Posedlost a je to trochu jiné kouzlení. Doslova, mladík Bear si v pochybném vetešnictví pořídí hračku na přání a poprosí, aby ho jeho kolegyně Nikki milovala. Přání se splní, jenže s takovým zápalem, že z toho jde mráz po zádech. A zbavit se pak takového kouzla to není právě jednoduché. Místo romantické komedie hororové rozuzlení. Z domácí produkce dorazily do kin rovnou dvě novinky Bastardi, kde Majer pokračuje v partě nezdárných žáků, kteří tentokrát vyrazí hledat svého učitele Majera, uvízlého v rukou nájemného vraha. Road movie plná průšvihů a policie. A pak je tu Jan Svěrák z komedii Pět švestek, Oldřich Kaiser, Petr Kostka a parta starých přátel se vydávají na plavbu po moři. Idylické zátoky, západy slunce a děti, které jim v tom chtějí zabránit. Ze severní Makedonie přichází krimikomedie Mladí v průseru, baletka si splete telefon s nesprávnou osobou a pak se jí spolu s přítelem snaží získat zpátky z nelegálního nevěstince. Přičemž drží v ruce video, po kterém touží skorumpovaná policie, pasák i gang lichvářů. Od pátku se přidává v kinech i komediální klasika Tankový prapor z roku 91 podle Škvoreckého. Rotný Smiřický, Vojenská blbost a Nezaměnitelný Miroslav Donutil, prostě klasika. Pro vaše miniatury je v kinech animovaná novinka Mrzutá rybka. Sledujeme podmořského pana rybu, jemuž malá Pip převrátí život na ruby a oba se vydají hledat zázračnou rybku, která plní přání. Tak to byly dnešní novinky v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek v kinech a především, že jste si naladili Zone Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
5: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Legendary radio show with Black Legend. Hello there, I'm Black Legend and this is my legendary

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoTech s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zoom. This right here is a power play.

Whisper of Angels. Arctic White. A toto je čistý chill. Toto je Deep Wave.

Radio True Story. Dneska čiste Organic Deep House Music.

onze ruis. De keizer Bozriba. Ah, tot de stalle Deep Wave.

op de DJ Renaat, Burning Horizon. Zoen. Op het Roscoe Rintoe.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O zero trust architecture.
3: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, log management,
5: recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test, log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A mám pro vás zprávu, která rozboší srdce každému příznivci vyvotovaných ledů. NASA chystá velkou událost. Oznámí jména astronautů, kteří poletí na misi Artemis 3. Ano, přátelé, lidstvo se konečně chystá zpět k měsíci a tentokrát nejen na rychlý výlet s vlaječkou. Tisková konference proběhne v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu v 11 hodin východoamerického času v úterý 9. června. NASA při ní zároveň představí pokrok celé mise, od testů rakety až po přípravu posádky na povrch našeho nejbližšího kosmického souseda. Kdo to bude? To se zatím tají pečlivěji než recept na babičin guláš. Ale jedno je jisté, pár jmen se zapíše do učebnic. Tak držte palce vyvoleným, já jim odsud zamávám, i když mě nikdo neuvidí. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.

0: Ty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zoom Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni. Mirko

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB Digital.

Fully.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy.

You can't control me.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz